Du wärst Schiff und Eier. Kobylice zdrobněné, ládě na tmu krv na morima, mostovi puny krvi komády telesa, odsečený prsty na náslonima, dačí je gláve na své strane, ľudí skopaní kociu, výku, urli.